0: Šešć popečeš, a nesem tu dženca sama, znanost, če predruni že slyšeli. Matej Džisok je dženca tu, rajnši redaktor. Vitaj, Matejo.
1: Dobar ranko, a to poladam menedom. Dokaj naše dženznišče usvojene také pojedže. V rečnem kučiku zabierame so iža raz z dovolu i terminologiju, šak je bo za čas za dovolnišča abo hotelnišča, kež dr. Anja Bončua nedom rozkvadže. Potom máme zase novosť, že v obrazách za vás byč volí bulovatúra Rádia Zadkule je zahájena. V novoslíca sú zajšie týdžen hišče raz za Einsteinový teleskop točili a sábej staj so na kolesmorskom ubeđovaniu Fichkona vobčili voj. V Lenie tam je sa čara na tému od Brunicového regiona k zakytovanskému miestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. Tam som za vás podľa byl a nekotre menenia zapopadno a potom reka dženca rano pola nás abra kadabra a klim bim nech váš telefon zabim boli abo náš lepe prajne. Máme menúce telefónu akciu plánovanú, vydobíče se kurzovarské rončka vúmyslič a potom môžeče ve biehu vúsovania kartky zastaviť znovu krabače ve krabatu menie ve čornom komcu dobič.
0: Stimme ne, Prederas? Nimm mal die Schau, preine. So, dann Menschen und Poppetschicht.

Ja moja se predstaviť, že si nikoci vodeče vojčku vám je, kak môli snáč nám nekajký kúzovský rúnčko napísať, chcete, že raz nikotri svišeč, ký sme dostali, po takým, co komu karast vajci, dalo plincu na pečmi, abo hoje duje metavky dobrú stvú skok v umečmi. Švorči boči nauce, kuzvam se pisanosť naleča do duše. Abo hauren hauren čorne ptak, pšines mi moc za jeden tak. Vietovie, leso smie, dobra čara, nech so deje. Potajkým, dožno bych u nikotre kuzvarsku rúnčka, ký sme dostali a dženca krotko pona po sedmich, krotko pona po dževečich, potom môžete tiež vysa vobdžilič a tu zazvonič a nám vaše rúnčko tu přednesť. Lev, serbskému rozhlasu. 6 minčinu do napo šestich. Nedom bude Mati Gisvok tu přimný. Zobe nam přerodžiju, što je so tu a tam a druže, serbskim svetče takle stavo.

Neviem, kak so vám takhle dže, ale s hučbu dže tohle tojštovo, tojšto lohšo, abo hučba z vesela tež troštuje a předuším postará so ono o to, zo so přeco zaso na tež rejane voku Miki dopomíname. A tojš dostane so netko z Danskeje do Serbskoho rozvosa Tina Dyko.

0: ste baš?
1: Haj, to poma. Moja tovoa zdavna nie je tajka češka kaž tvoja.
2: Tajki špint bia vopravče tež trebač mu.
3: Dobre ranje, vamaj.
4: Dobre ranje, Lexio.
1: To dobiš mamu přesvědčič.
2: No haj, nemůžeš ty se na noc neporečeč.
3: Kajki da mataj problém?
2: Moja šulska tobua je kuždžin česka kajš hevak nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovodí.
1: Máš přehusto zapisky, dokud to mece nadavky pobrachuja, abo raz knija, abo raz zešjuk. To ju vyzomerza. Todla máš šo tam a sem nosič. Kdy smiješ lepší poriadk, dostaneš ty špint.
2: Runie toho byše přetyžne mi tež mamine poslene svo.
3: Přejuči, zasači poradži ju o tym přesvědčič.
1: Víš tyž to, dženca poponju ja ti pokazam, kak ja svoje věci riaduju.
2: Dobra idea. Josefina, ste naša váha po promšče kupili?
1: Haj, chceš so vážič?
2: To budeš nudom vidieť. Zo, a horie. 12 kilogramov ona váži. A ja som... 630 kilogramov češki.
1: Dobra, váži cičinu to, čo sam vážiš? Lexio, kajke sú predpisy?
3: Ty meníš predpisy, što smie tajka tobova všetný deň vážiť, zo neby krybe tej dišča škodžava?
1: Haj, tu te meniu.
2: Za to dáva predpisy?
3: Doporúča sa, so, zo nesmie tobova viacač 10-15% váhy šúleria mieč.
1: Keľko smie to bola tady a byť?
3: No haj, když váži tady 36 kilogramov, nemiła tobowa Česha hać 3,5-5,5 kilo być.
2: Zo, to šitko von wozmu, ta prózna tobowa je tola hižo 0,5 kilograma Češka. Widzitaj?
1: Todla šak ta idea s tými špintami, Tadeo.
2: Dere, špint je jedna možnosť. Abo zjad se jem, to by była druga možnosť.
3: Ty meníš, gdyż so tvoja váha zvyši, smie tobowa potom Češa być?
2: Haj.
1: To z tvojej váhu modlije trač. Kičo dže, gdy so dženca poponju zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, kak ja svoju tobu za přichodny dzień přijotuju. Mały tip, pak hižo nečko mam. Tum pone album s tymi kopańcovými katkami. Môžeš pak netko hižo vupakovať.
2: Okej. Okay.

Hej, så bort du zatte djen 27. junia, på der kim je premiera staviznevo krabače ve kurjave samote čornim komcu. Zastupne lišči, kiš hak su nimale še preč, hač na te, kiš sme se za vas rezervovali. A vy možete se tute vudobič. Mezi šitkimi koci su nam hižo kuzlovsko rončko podali, a mezi vami koci šceče nam tajke kuzlovsko rončko tu přednes, švule su jemne zastupne liščiki. Zazvonič možeče krotko po napu sedmich, po tekim po našich pojezdčach.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Velenje je čaranje če 50 hosti na temu od Brunicova regiona ke Zakitovanskomu mjestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska Zerska při kloštorske vođe je sa zaradvanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujem člon Zakitovanskog vubjaka Zerska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korčik na prašenja vobedljarku a vobedljarju odmovjavoj. Při milino vodže s vulkým napječom blízko Kostčic tu kvílu zanirovanské náprave převedu. Kajže zdželi rečnica závoda Sachsen-Netze Nora Weinhold, štěžore milino vodu tu kvílu znova vobabia, zo nebychu zerzavili. Z dobom převedu nedom tež nekotre kontrole na fundamentach štěžoru a je vedatem páču v uporedžeje. Milino vod ze 110 kV napječa vedže od přepinanie v kamencu hačke přepinanie v zuborničce. Kmenska rada v Bošicach je čara jednovostne obsamknula bydlenske dome ve vietruskim sydlišču předač. Tute je tedeša šamotunja konc postatých let vo sebe za svojich divačerů natvariva. Po 1910 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach předsomine ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydleniami chce netko investor ze Badensko-Württembergske kupič. Za vobedlerju sami tak veso nas stani rečo so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčeli so tu kvilu na gymnáziu ve vulkých Rydorecach, Nemce Grosrostov, na tak mienovanem DFB Junior Coach vukupvanju. Od pondžele hač do piatka su modostni za to ze šulske vúčbe vúsvobodženi, so bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu vukupvanju sluša, kak so treningu jednotky přihotuja, planuja a prevedu. 40-hodžinski kurs organizuje Zapadovúžijski koparski zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania príčiny vojenia na vitniku pola Kostčic přeco ešte traja. Kež policia na naprašovanie MDR Sakska zdžili, dobia najprvou vitnika s pomocou krána delezač, hakle potom môža policajsci sledžerio so svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vitnika z okolných polov zezbierali, tak so hoči so přestrin zasa ratosce vúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mies Kostčicami a zejcami vitnik do spône vúpaliu. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na naše internetové strony rune takéž v našej dámotnej app, kýž říká MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokazal v Budešine dále 15 stopňov, nekotre mročele vúľadáme na nebiu, dženca pak mimo suchovostač, přece zaso tež slunce vúľadáme a žive slebro te zaleze na maximálne 24 stopňov dženca a júce zmejeme s blakami potom hižo temperatúra hačke 30 stopňa.
2: Našim koncu dere beži, štož vopkat nastupa, tož přijetše dere do dženznejšie srede, 17. júnia, 4 po 7.
0: Srbský rozvoz.

0: Kravičo.
1: Stavizna vo krabače vabi kožde leto sve ľudži do Čornokomca, što myslachu ľudžo nedepoprom vo takim mynku. Dlho pačeše mynkostvo jako nečestne povanje, to zaližeše na tym, zo steješe mynčasto zvonka vieski abo miesta a s tym zvonka viesnej abo mieščanskej zromadnosti, a zo dobeše mynk tež na siatych dniach abo nedelach a samo venoce dživač. Nimo toho reskotace a klepotace zvuky myna ľudži šerjachu, husto bychu mynkojo tež dohodla nevo blubu ani dokež kazachu se jako mzdu za mlieče viesty podiel muki. A z dobom nudžo tu a tam na to tukachu zase mynk viac do svojsko zakamlie, hač je mu poprom čistej. A tak se ľudžo to a tamne vo potajnstvach myna povedachu, doniž sa mynky samokúzborské moci nepřipisovachu. Přes čož nastavachu pojezd, čekáš napríklad pojezd vo čornom mynku, čornom komcu abo pojezd vo krabače. Přichodná celá aktuálna stavizna vo krabače bude po takým sobotu za týdžen 27. júnia na tamnejším jevišču vidieť. Stojš to srbským podielom a srbskými spevami, ka ešte v srbskom rozhlasu snáno tiež již oslyšeť moli. A stojš necha letušu staviznu skomžiť, ja sa pala nás vo posledné zastupné lištíky pohápiu s pomocou mielku a kúzvorského runčka. Druze si snáno tola vokovo krotko ko po napođuje, či hišče zváža nam svoje runčko tu přednesč a hižo sče tež v mies potenciálnymi dobečarjemi zastupnoch liščiku za premieru sobotu za týdžen. Máme menúci ište 5, kroč 2 liščikaj za vás.

0: A pošli přes ves malič do bula kopač na nekajko věžu zalež si skočku rajkač abo s psom špacírom hič. Možnost, čo zarjane vodčastvace popono je poprom zaručene a při tajkým krásnym vedre vesela so nekoci netko hižo na svoj lečný dôl abo tež na konc tydženja.
1: Rečný kučik v srbským rozhlasu.
0: S doktor Anjo Pončovej.
2: Prusne so bliža a s tým dovolový čas. Kujšte ma svoje predstavy, kak chce svoj dovol přeživiť. Či jeni vostanu doma, tamni proda džaso do cúzby. Nikoci knihuja se níže hotelovú stvu, druze zaso lúbuja tak menované ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak môžeme k tomu najlepšie sapse prajíč? Nímske svoje anlage má jara široký a tež požičkovný voznam a nehodí so jednore do sápšiny převožič. Dobíme všetko obkýtvovač, vočo konkrétne dže. Tak menujeme nímske grün anlage sápse najlepšie zelenišťo. Čiž chceme vúzbinič, so môžeme so tam dere vúkodžovač, môžeme je tež menovač vúkodžovanišťo. Po tutem mustrie bych tež tvoriva hotelnišťo, za nímske hotelanlage. Vezo funguje tež cúze svoj resor. Za ferienpark, abo ferienanlage, pak nebych prúznine, jako vúkadžišťo za novú otvodženku zava, ale dovol. Však chceme v tajkým parku reálne dovol přeživiť. A to činíme v dovolnišťu. Ale šo jene, dže a na kajke vášne vy, ľubí připosluchario, váš dovol najradšo přeživiče, hač doma, fotelnišču, abo dovolnišču, přijel vám reálne vodčas sviace čas s vašimi ľubimi.

0: Kotkoda napoas miche hai kuzwarske runchka sutek magiske formule rime abo wopschisa hanja kotre so traditionelne sapske folklore, beswitsche baju atisch literature kai schnapschikwat, wes wauni krabatoi poes chi wujiwaja, a sobotu satte jen zmi letuscha stawizna wo krabatsche chonem kum zu svoju premieru. Zastupne listčiki za to možeče tu dženca rano do dostač od nas, a što iš mal lušt, tun može se potom tež live přizevič, a to za nekak hodinu a bilk, nahaj, abo prajmo raz krutko ponapo dževečih. Ci bilki na dževeč se mi potom vulosovač do večerju za peč kruč dvaj listčikaj za letošu krabatu staviznu. A netko je tu mati s povestčemi.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Velenje je čaranječe 50 hostči na temu od Brunicova regiona ke zakitovanskemu mjestnu, kajke je vujiče veužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu zaraniska zjaska pri kloštorske vođe je so zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrim, člone zakitovanska vubjaka zjaska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korček na prašenja vobedlerju a vobedlerku odmovjalo. Vjacovo teme zoniče za niko tremenje. Při Milinovodže z vulkim napječom blisko Kostčic tu kvilu zanirovanske napravy převedu, kajže zdželi rečnica zavoda Sachsennetze Nora Weinhold, štežore Milinovodu tu kvilu znova vobabja, zo nebychu zerzavili. Zdobom převedu je nedom tež kontrole na fundamentach štežorov a je vedatem pađu uporedžia. Milinovod ze 110 kV napječa vedže od přepinarnje v Kamencu hač ke přepinarni v Zuborničce. Gmenska rada v Bušicach je čera jednomusne v obsamknuva bydlenske dome v vietruskim sydlišču předač. Tute je tedy šaša motunja konc postatech let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po džiatnačestu dživedžesač přenžich uvone do obsedstva gmene. Dokelš v domach predsomenje ľudži bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach išo zvotorane. Zbytne vietruske bloky ze 125 bydlenjami chce investor z Badensko-Württembergske netko kupič. Za vobydleru samých pak, tak vesno nás to stane rečo, so přesto ničo nezmini. 6 serbských modostných ve starobě 15 do 17 let vopčili so tu kvílu na gymnáziu ve Vulkých Rydorjecach, nims se Gros Röstov, na tak mienovanem DFB junior coach v ukupaniu. Od ponžele hač do piatka sú modostní za to ze šulské vúčby v usvobodžení, so bychu se základy za svoju prvnú trenersku licencu přisvojili. Ke teoretickému a praktickému v ukupaniu svúša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a převedu. 40-hodinský kurs organizuje Zapadovúžijský koparský zjazd v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přece ešte traja. Kaž policia na naprašovanie MDR Sakska z Džili dobia najprv vou vietnika s pomocou krána delezač. Hakle potom môža policajsci sledžerio se svojim dživom na miestne pokročovač. Miestom sú pri vojenu spalené džile vietnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoďi so přestrin za saratost zúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mes Kostčicami a zejcami vietnik dospolne vúpadiu. A to vane vichu. Naše povestče, kýž namakače na naše internetové strony rune, takéž v našej dámodnej app, kýž rieka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza miestem 16 stopňu Budešine. Slunco, mročele, to všetko huladáme a to přes celý deň, dženca pak mi bolo sucho ostač a tu a tam, kýž prajne predsa zase so slunco pokaza. A dženca hižo maximálne 23 stopňu zmieme júce s blakami, potom hačke 30 stopňam žive slibo stupa.
0: Žáne vopkane pokyve za vás nemám tuž. Přijedšte dere do džencnejšie srede. 4 po napôsmyche.
1: Serbský rozvoz.

0: Hej Aninic, přes rytka so stała zoma my tu we studiu serbsko rozwosa najšela koryše skupiny ludzi, kociž so za to zajmuja, kak to ju takle pola nas odbieži, kak służby odbieža, wusywania so planuja, abo tež hučba, abo kak so direktnie rano live tež tak chceš wusywa. Serbskim rozwosu miachme čera wopyt, šulere zwokle, co si wobladali, kak so to čini, nekoci z nich šak so sami doma tež ižo vúspytaja v šulskim rádiu. A to la miacho šice romadže zvúčarjo maj Madlenko Kubajnkec a Simonom Bjaršom tuž to prašenju. Na tute je i Monika Gerdesova odmoujava a smedžachu so před profimikrofonom tak rec tež raz vúspytač. Kak bychu oni svúcharju doma postruvili a kak bychu so sami takle predstavili.
1: Dobre ranie, ľubé džiči, jo je MDR Sabia.
2: Dobre ranie, vás vítam na džensnejšie vúsovanie.
3: Tu je riadu na pečienin, ja spilu v oklecach a činím tej subu GTA Radio.
4: Spilu v horkách a moje najľubšie zvrjo je nupava.
5: Ja mám peč nupav.
6: Spilu hasluje a mám rade gone.
7: Katujku in Rika.
6: Tamo.
8: Haja ti jecham. Na Apollo. Pšine serbský páslíc.
9: Spilu v biskecach a som jedna tlic stará.
10: Dobre ranie, ja šindu ze spiskec a som jedna tlic stará.
11: Ej, vuj ste dvojnikaj. V oblikati sovuj. Kuždu džin samsne.
10: Haj.
12: Sme rade na pečien v okličan šule a sme si do Budišina dolečili.
13: V obvuku počvanska dňa sme sebi za to vyupetali serbsku instituciu, serbsko rozosa.
12: A my sme smysli rozos vopetať, čo celé ešte zajímavá za naše deči, za šulorio a šulorky.
11: Deči, kajo so vám podľa nás ľubivo?
14: Zubo!
0: No da, šulaké a šulere v okličanské šule sú nám čera přes ramio poladali a sú to tež sami raz vúspetali za před mikrofon stupič a vás doma postrojič.

0: jednače menšinu do osmeche. Na temu od Brunicového regiona k zakituanskému miestnu kajke je vůvíče Vůžice. Je so čera veľenie diskutovalo. Téno zastupera zakituanského vůbierka zjazka a nedošel generálno majora vůjska bie, dobíme byť přijotovaní na vojnu. Nemské vojsko plánuje strážny bataljón Nedžichove. V polských Bolesławiecach nastane vůlke zakitovanišťo kraja USA se zmenom Fort Trump. Haj ve vůkodže so dojšto hýba a moce so mobilizuje za zakitovanský pád. Je so tež vo zranených, vo mordvrečovo, haj vo vojne, na kotruž so hotujeme, abo v kotrež, kaž nekoci praja hižo davno sme. Bieže to čera z Džela Kytro čiva diskusia v Lene a Mati Čísvauke po zariadovaniu nekotre menenia zapopadnú.
1: Zo sú tie menenia jara kontroverzne a desu jen kusúboša zavierastom ponedujú prajč kúždoma niže praje, ale niče sa šo praje.
2: Što vám napríklad strach činí?
1: Zase snadno přejára do jednoho smíra, jednoho šláda.
3: Hej, ja som múdrejša von, dokáž ja to tak vidím, že to za našu regionu je na šansa. Jo.
4: Za mne by to popohom jasné, že bude kontroverzné diskusie nastať, okáž je to jedna tematika, kýž vizo nejo tak celé jednoho. Also ja sem wieso des za to so so my skitame przed tajke situaciju, to je celé jasne. Ale što še mi djenca trochu pobrachu je tutu mit na to, što može jen činč, so to docela ne nastane, so može jen takrec tute diference mes temi krajemi zase otvarit, so so jen zase dojedno, so jen do diplomatije šinče. Tutu dipk so djenca docela ne obriča. To mi kus pobrachu.
5: Ja meniu, to je važne, za so informuje přes ekspertu, kotrež v tem procesu nutska su, a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť su sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, zo jen meso búrči.
6: Also jen jo putno, zo su te minina jara šelakore, što je što nastupa, što je što mi, v osobinstvene gešine svo zain druje musle, se sobu za, no, jen te hinak jemo vidí, od druje steniša, a jo putno, zo tla, možem prajč nekak posta, su te minina jo rozžilne, što je što co vidsko nastupa.
7: Či referenča, Britku, mejahu, obrože jara dobru fachu kompetencu su te jara dere s temi prašinami vopkađali, ja som musel svojom kuže jara dere čuči ako zariadovar, ja smo mu přes tú dobu rezonancu jara vesovi a cukone, kaž je tún večer bežal bejarine.
0: Velenie je čara neže posta hosči na tému od Brunicového regiona k zakitovanskému miestnu kajke je vůvíče Vůžice diskutovalo. Na dolku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnisko Zjazka při Kloštorské vode je so zaradovanie organizovalo a prevedlo a Matej Gisvalk je nekotre menina večera zezbíral.

No a ja som čipná, ač so po napôdžu, či potom tla nechto na to zváži a nám ešte svoje kúzvorské rúnčko tu přednese. Hej, sme však písomne jacero dostali napríklad z Nesvači, dva z koniec sapských pázlic, javore, zvúšča a to miezdru im dajkeli jule, poskajče raz, coko, muka raz, dvaj cítalo, plincu na pečmi, abo švôči voči nauce, kúzvam si písanosť nalieča do duše, abo tiež lipa sapská kúzvorská nesmienu nech moc mi dá lipka, liška, lilia, pšemenco, do niekoho, medla tiež do rozvosúnika. Hej, krokavý slín a hadžici ječ mu im ručile so pozubia net, riane vietro přikadža a znano listčík do dživa dva a abrakadabra zimzala bim krabatu r, net kotu sim, znano reka to potom tiež pola vás, takhle. Vy môžete ponad podžujúčiť ho pola nás ešte dobyč, zastupne listčíky za vulku premiéru potom sobotu za týdžen čornom komcu, kdež dževo najnovšu, najaktuálnejšu staviznu o krabače. A ja ešte mám, keď prejne, bona podžovečech, je tak daleko, a te čísvošče vám tiež jackroč praju. A ešte nešto, činky čanky, stute kanky, skús vám nešto, što ešte som je zúbilo. Jako džiči zarachme si túto scénu vo kúzvarju činko svahu, ja bych tedy snadno džoveč, abo tiež 10 let stará a nemôžu sa na kompletné kúzvarské rončko dopomnič, simžno to tiež internete za tým sledživa a ladova, ale ničo nesem namakava. Ja neviem hižo, što je si túto scénu z cova umysliu, abo ju napisao, jeli so môže nechto pomáč. Kaž prajne činko činko svahu, abo kúzvar činko svahu, túta scéna živa dva reka a započne so přeco z jeho kúzvarským rúnčkom činky, čanky, stutie, kanky. Dyp, dyp, dyp, kakže dále. Snáno môže nešto pomáč.

0: V nocena nedželu je so v vútach bola vojorec Češke vopkatnenie z Božo stavo, tež my sme o tým však rozpravili. Tam by auto ve Kšivici runivom do Domsko zajivo. Jedna osoba je so Češko zranila a šofér namiestnenie z Boža vúdycha. A tam v vútach Mateo je netko vúľka vosebita pomocná akcia startovala.
1: Však jedna so pri tutem šoféru vo Mečela grekského hostčenca tam v vútach. Vulce znáte vám bier a tiež vobľubované a netko je domizniske dôrstvo v vútach takú crowdfunding akciu založivo alebo startovalo. Tam chceďa vo sebe tiež svojbe pomhač, kak dále, že tam tiež za hostčenc tam zbieraja. Znajmenša pýtaja alebo spýtaja 5000 euro na romadič a tú kvílu je hižo přes 4175 euro na tutun konto přes GoFundMe. Hej, romače přišlo a akcia ještě dále běží, so bych tam ve vútach trošku si mesobu tež pomalil. Tuto je české situaci.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
1: Puh, ta je dženca zaso kytro češka.
2: Zaperlut, što máš dobole šo nutska?
1: No haj, zakujte předmet zešjuki, mapy a lute kni.
2: Je nož derje, zo mám ja špin v pince šule.
1: Tam máš šo nutska, što šinne netrebaš?
2: Haj, to pomá, moja tovo

0: Tak, po NAPU macie netko jeszcze poslednú šanzu listčiky za primárne predstajenie letošie stavizne vo Krabače Čornom Kumcu sobotu za týdžen dobyč. Čakame tu už po poviesčach na vaše kuzlanské rončko a potom môj dvajlištčika je byč tiež vaše peč, kroč dvajlištčiky máme dohromady. Vulasujeme medzi šitkými, ký sú nám jedno rončko posvali a potom nedom hišče zazvonia číslo 0800 37 40 37 4. Ja vás pytuju 0800 37 40 37 4.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Lenie je čaranie če 50 hostči na tému od Brunicova regiona k zakytovanskému miestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnická zvianska při kloštorskej vodže je so zaradovanie organizovalo a prevedlo. K tomu staj miestrujem člon zakytovanského vúberka zvianska Jens Lehmann a niedeši generálny major vojska Markus Korček na prašenia vobedlerju a vobedlerku odmoviavoj. Při Milinovodže s vulkým napječom blízko Kostčic tu kvílu zanierovanské napravy prevedu. Kajže zdeli rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold, štežore Milinovodu tu kvílu znova vobabia, zo nebychu zjazavili. Zdobom še readuja nedom tež kontrole na fundamentach štežoru a je vedatem páču vuporečia. Milinovod ze 110 kilovoltami napječa vedže od přepinanie v kamencu, hač ke přepinanie v zuborničce. Gmienská rada ve Bušicach je čera jednovosne obzamknula bydlenské dome ve Vietruskym sydlišču předač. Tute je tedy šaša motonia konc postatech let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Po 1910 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokelšu domach přeco mene ľudí bydleše, buchu nekotre z nich ve zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruské bloky ze 125 bydleniami chce investor ze Badenske-Württembergske je netko kupič. Za vobydlariu samých pak, tak vjesno nas da stani rečo, so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju ve vulkih Rydorjeca, Nimsce Gros-Rönstorf, na tak menovanem DFB Junior Coach vukupvanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni za to ze šulske vučbe v usvobodženi, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. K teoretickému a praktickému vukupvanju suša, kak so treningové jednotky přihotuja, planuja a prevedu. 40-hodinský kurs organizuje Západovúžiský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania príčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přeco ešte traja, kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najprv do vovu vietnika s pomocou krana dele zač. Hakle potom môža policajsce sledžerio ze svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džele vietnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoči so přestrin zasoratosce užívač. Lieca konc mierca by so na polu miest Kostčicami a zejcami vietnik dosponie vúpalil. A to nebychu, naše povestče, kýž namakáče tež na naše internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza v Budišine miestem 17 stopňu. Dženca zmejme tu iš do svonca a tu a tam so nekotre mročele na nebyu pokazaja, ale dženca mimo sucho vastač. A žive slibro zalieze na maximálne 23 stopňu dženca a juce zmejme s blakami hižo mies 28 a 30 stopňami.
0: 4 menšiny po NAPU 9 Čechie.
1: Serbský rozvoz.

0: Tak. Pola da miraz, hač je so tola ište nikto nam, kao kiš nam nikajke kuzvorske rundško přednesce. Dobranje?
1: Dobranje.
0: S kima je rečo funcina planka srpske rozvostu?
1: Rečiče, siš, to bi ja sam zvotrova.
0: Zvotrova, vitajče, kniže Cižo. Na da smo mu neke pašice čipni na vaše kuzvorske rundško, vršče najdlije čas mil s hostem zabirač. Je li ceče, na da? My sluchame.
1: Jero, marom, dyrdom de, ve kurjave so zubite, jak rabat dušne kadla, přec vám svoju ruku poskyčam.
0: Hej! Na to pak šte si upođe čas brao nitko za to, abo? Kaj je te runčko nastavo? Poskajče, kaj je te runčko nastavo?
1: Tyle spontánně, když te představeno ty Rika a má ze Skurjevu činč, jsem něco ze Skurjevu napísal.
0: A přeč raz, če vědějí, že raz tam čornem komcu byl? Já mi nikdy na jenem takým představení?
1: Also, my jsme popam nímale kůži leto, ale my jsme před 3-4 letami dva raza uvostajili, když se to nám jace nejo celé tak lubivo, ale te posledné dvě leče su te predstavljena jara, also vulkotne byli.
0: A kaj žreka šak bude tež te letuše jara vulkotne znamenča in to tako do toho sviši v otoch, kiž nas vemo na nekajko probu pola dač šli, abo tam se dojeli, kajko sme my tež zonili, bude tako sapsko podla, kajž snano tež, hižo zaljšvim leče, abo pred dvema letoma potajkim krabat, možno zase tež vy tam v občiliče kneže cižo. Šta dženca šte na planisti?
1: Nikle sem nadživé a šipanu pojedžem si do sena zvobročič, što je so čora s deščom namočivo.
0: Mohaj to zmeče nekaj prihodnih dňach najrenše lečo. Pon pa kec domoj.
1: Dali bo, hej, ďakujú.
0: Da meče so rene a vútromne džak, so šte zvonil, meče so vám tež. Bože mi, a veľa vesela pon čornom komcu, jeli klopve.

0: Saski Nakupovaš. Popšem, bedelo to v saskem sedlenskem rumnje normalita bøš, ale to nejo. Ale kšac po kšacce nieco na tom zmenio v Gogoloje, v tamnem Lausitzpark, v Užiskem parku. V tom nakupovajnskem centrum je sugano ten celý mark dvojorecne utoflovali a môj kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupovat bo. A ja mám jogo ninto ho v studiu. Vítaj, Luka.
1: Dobre, želím.
0: My, co mi ninto vežeš, co sú tvoje nazgonienia byli? Kak si zaušim na tú ideu prišiel tam v Gogoloje nakupovať?
1: Jo, also celo transparentne gronione, nie som bol predný raz tam, ale druhý raz. Ja som do toho už raz prípadne tam v tom Markov je tam bol a ja som bol, musím groniš v jegim prechvatane, to jedno je tam vížeš, celo samorozmejúce tam všetko na nímsky a na serský a som si pomyslil, jo, co god la popšujem nic, also za mňa je to samo snáš píčku emocionálna vec, bo ja neviem, jetzt som ja wegen wegen dobre Rezipienza taky Marketing bin, ale to bo gerade coolna wird's da einfach wie ich ach das erste ja zwar samo rozmiuce tak präsentiert haben. Ja, tak ja ta Idee beim Prischwa ist dem neka gewas, Jan Chinos Google da was.
0: Genau, wir müssen mir gronisch teuer Popscham Recherche Boa sa Jan Chinos gesehen nach Televisine Magazin Wujitsa. Da groni gash zosho Luku pen Wijes Chinna Kupovanyo, mejosho Psido zu Sobotu, Wujitsu Sachalto was. Alle zosite pen Dojevio Chinna Kupovanyo.
1: Jo, ten raz som kšeo napšal na to pičku gledaš, lec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano, to nímsky citaš, a pen při tom pičku na to serske teke gledaš, ale napšal du se konsultirovaš na to serske utoflovanie tam a jadno rie se s tým žiavaš. A ja musím kroniš, ok, pičku šerško je bol, dokoláš to nímsky je vegin veliký tam teke, ale niekak jo to južo švo. A ja som samo na oknu pen teke nové vokable, abo svoje, ako do toho zaužím nie som znal, dokoláš nie som to užoval, dokoláš nie som musel to užovať, niekak nie som miel gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jadne umklejde, to einfach nie som viežo, dokoláš co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: A hüscht ihn jetzt so, also der Sejewid war es, schickne Znau?
1: Skoro, ja. Also tam ja ist schon tak in jetzt so ako Artikel za Domacnost, die myslím se. To takke do toga nie som Znau. Ale watze, takke wietze ako Wino, zawische, ja to znaju. Aber Sad, aber Zelin, takke... To je so skerej také standardové vokable.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also zavisce možeš se tam přašaš, jo to nento také unique selling point, also také nieco ako dej byš jadno razne, aby kupce přišli. A k tomu ja nento njamgu nic Gronio, dokoláš ja se tam také nie uznajom za marketing. Ale to... Bemöga auch nicht ein Savische, der kritisch gewischisch, als Datopen Jano Sator bisch, als Majo Wetze Kupzotam. Alle, ja, muss im Jusch Gronisch, als das erste Jahr wischisch, weil es ja auch nicht rum, ja, dann nie muss bisch Jano Tam, Josch, napschikwa, tacke Utoflovanje, jo napschau du Kasen. Da, bedeja auch popschauen bisch, Schuji, doch, als Serske, Serske Luge, o tecke Schuji, Jewe Su, a te tecke Schuji du, tecke do Supermarka, napschikwa, Jo, ja mám to popšam za viegen vážne, až ja to kradu, also až jedno, ja to jedna vec, ako, ja ako, im vížeš, jo, also, až nejo to jano tak, jo, te serbe, te sú o teke niekak živy, te sú o niekak, ale nímska rec, jo, ten absolútny standard, a šekno jo na nímsky, a te mögu ga teke šekne nímsky, peje daš, co godla by ga dejo byš serský, ja to tak nevížem, ja myslím si, co godla ne by dejo byš Takže serský, dokoláš ojo serský sedlínský rům.
0: Sýte v Marku Luži z Makau, kenž sú k tomu nieco gronili? Azo, kak to na nich statkujo?
1: Also ja njok nento zu viele spoilerovaš za přínosk, za vešče, ale jadno rejtne rozkrono sme mieli s polskými kupcami tam, ako nie sú kšeli nento prize kamere pejedaš, ale sú gronili až majú to serské za vegin vážne a za rejtnú riec a sú se tak viaseli až mogu viele rozmieš,

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Tuhalu planuju novelirovanje bramborske selske kazni. Peš a čižašća litami sviše dogrono vo nimsko-pelskem susedstvje, a bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo njento v našoch pojezčach. Při mikrofonje ja Štefani Krautzojc. Selska rada žela na novelirovanju bramborske selske kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakých boku, v selských instituciju a selských zagranitych, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vybnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija kši bramborskému kultusovému ministarstvoju přepoložiš sve žilu ustav za prijedne juristické přespytovanje. Na zemlje kši štatovaš diskusiju v parlamentu a se zjavnosću. Činca prek peš a čižašća litami ste Nimska a Pelska podpisali dogrono za nimsko-pelske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasibliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pelskimi a serbami. Jano Litko Pustčej, 1962, založena šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zvizki přes granicu, kterýž až do žincajšnjego obstoje. Selske predajúce pelske žilaju žinca v šakorakých selskich pozicijach. Kak veni se mysle vo nimsko-pelskem a selsko-pelskem susedstve, bužo tema viče v selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to je 17. juni. Prítk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junia spomínajú žinca v bramborskom krajnom sejme. Teke dolni lužice v 11 miestnach sú tekte šli na drogu. Hošebusu, Gubinje a Luchoje so jo sovietske vejstvo proteste pobilo. Uske myta a špatne zastaranje ste byli jadno pydlenski zavinje, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda müsse přec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo bol kšute v jedne Hitlerove možine, su pičku přebili. Mejnan živašer při železnice v RAV bu jaco zavriti. Dva dňa pozdže jo bol zase u nás. Benje zbite.
1: Pe protestach su viele popajžili a teke sužili nasmierš. Aktualna stipendiatka za selske ceptarstvo v okresu Sprivianusa müsse nadali na sveje penize cakaš. Južo pel leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru v ramiku togo stipendiuma. Zavina jo, až njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja nestoje penize k dispoziciji, kroni casnikarska pojedaka Konstance Kubova. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanu štipendiate kužde mjasec 500 euro ved okresa. Zato su se zavizali, pe studium je nanemeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos pred k mjaseca jo Luisa Frülichoj cviju praksu v obsednych birkoach vytvorila. Predne přichodne mame su si južo přizjavili a predne přigitovanski kurs južo bježe, kroni vena selskemu programoju. Luisa Frülichoj pochada z Bieleje Góry a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena przebežujo ženske a familje do a p porožinju a pibitujo teke kulse, kak gile nosiš v plachše. Frülichoj jo krádu zvezana ze selskimi vesnimi tradiciami. V internetu pokažo se v selskej drastvje. Sama jo pilsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnuje a Vetošuje.
0: Jadro.
1: vedu jo gruco. To žinca išči tak nemarkujome s maksimálne 4 a 26 gradami. Zato přižo leše biče spelniju mycu znak. Besem a 26 gradu gronita připuješ. A pek pužo ušej 36 gradu. K tomu mix mrokov a slunca. Pek přižo s naš čochu dešča. Ale drej nic ve okresu dubja blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnski stopjen styri. Gledaj šo se pred, kaž šo duce begelja.
0: RBB. RBB. Serski program. Tam sume je vjasela.

0: Serski nakupovaš. Popšem, bedelo to v serskem sedlenskem rumnje normalita byš, ale to nejo. Ale kšac po kšacce nieco na tom zmenio. V Gogoloje, v tamnem Lausitzpark, v Užiskem parku, v tom nakupovanskem centrum je su gano ten celý mark dvojorecnie utoflovali a môj kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupovat byl. A ja mám jogo ninto ho v studiu. Vítaj, Luka.
1: Dobre, želím.
0: My, co mi ninto vežeš, co su tvoje nazgonienia byli? Kak si zaušim na tu ideu přišel tam v Gogoloje nakupovatiš?
1: Jo, also celo transparentnie gronione, nie som bol predný raz tam, ale drugi raz. Ja som do toho už raz prípadne tam v tom Markov je tam bol. A ja som bol, musím gronič viegim prechvatane, to jedno je tam vížeš, celo samorozmejúce tam všakno na nímsky a na serský. A som sa pen myslil, jo, co god la popšam nic, also za mňa je to samos na špičku emocionálna vec, bo ja neviem, jetzt som ja wegen wegen dobre Rezipienza tak im Marketing bin, ale to bo gerade cool na wird's da einfach wie ich Astor Serskel ja zwar Sommer aus mir zu Tage präsenten haben. Ja, tak ja ta idea pen przyszła z tym nie jak żyłaś, a Jan Chinos Google to wasz.
0: Genau, my musimy gronić, to ja popszam recherche była za Jan Chinos, za nasz telewizyjny magazyn Wużyca. To groni, gaż co szo luku pen wiżesz przy nakupowaniu, meżo szo przyjdu zu sobotu Wużycu zaszaltować. Ale co si ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kšeo napšodu na to pičku gledaš, lec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano, to nímske citaš, a pen při tom pičku na to serske teke gledaš, ale napšodu se konsultiruješ na to serske utoflovanie tam a jadno je ze s tým ževáš. A ja musím kroniš, okej, okay, píšku šeško je bol, dokoláš to nímske je viegin veliký tam také, ale nekak je to už o švo. A ja som samo na oknu pen také nové vokáble, abo svoje, ako do toho zaužím nie som znal, dokoláš nie som to užoval, dokoláš nie som musel to užovať, nekak nie som mal gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jedna umklejde, to einfach nie som viežel, dokoláš co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: Mhm, a hüschti nieco, also te seže vidva se šikne znau?
1: Skoro jo, also tam jo ešte bol také nieco ako artikle za domácnosti, myslím se. To také do toho nie som znau. Ale vace také vece ako vino, zaviše, ja to znajú. Abo sad, abo zelin, také to je so skerej také standardové vokáble.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also zaviše môžeš sa tam prašaš, jo to nento také unique selling point, also také nieco ako dej byš jednorazne, aby kupce prišli. A k tomu ja nento nemgu nic gronič, dokoláš ja sa tam také neuznajom za marketing. Ale to by mogao nicht in zaviše také kritiske vížeš, až dej to pen jano za to byš, až majú viece kupcov tam. Ale ja musím juž gronič, až to serske jo vížeš v zjavnem rumie, to nemusí byš jano tam, žož napríklad také utoflovanie jo napšal dokázen. To by dejal popšalem byš šuži, dokoláš serske lúže o teke šuži živé sú, a te teke šuži dú, teke do supermarka napríklad. A jo, ja mám to popšalem za viegen vážne, až jo to kradu, also až jedno, jo to jedna vec, ako, jo, ako im vížeš, jo, also až nie je to jano tak, jo, te Serby, te sú o teke niekak živé, te sú o niekak, ale nímska rec, jo, ten absolútny standard. A šikno jo na nímsky, a te mogu ga teke šikne nímsky, pejedaš, co godla by ga dejal byš serský. Ja to tak neviežem. Ja myslím si, co godla neby dejal byš teke serský, dokoláš o jo serský sedlínsky rúm.
0: Sýte v Marku Luži z Makau kenš sú k tomu nieco gronili? Also, kak to na nich statkujo?
1: Also, ja njok nento zu viele spoilerowasz za Pinos, ksa wieszcze, ale jedno rejtne rozkrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kšili nento prize kamery pejedaš, ale su gronili, aż majú to serske za wiegen ważne, a za rejtnu rec, a su se teke wiaseli, aż megu viele rozmiesz, a aż jo to eben podobne. Ten kupc jo pen wykojencu teke gronio, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wielicznie. Also tam są sobie inwersyli, ten ja był fan takie serstwa, myslím se, niekak.
0: Poprzem by mogało więcej takich Marko Bysz we Wużyce, albo?
1: Ja, also poprzem, wszystko, to by kulnie było.
0: Rozprzawa wet nakupowańskiego eksperymenta hovochoże bosu Luka Golinski jo to był. Wenn ja był w nakupowańskim centrum je Lausitzpark, a ja tam opytał na serski nakupowasz. Cele przynos k tomu widzisz o tu sobotu w naszym telewizyjnym magazynie Wużyca 20 minut po jednok w Bramborskim kanalu RBB Telewizje.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Tuhalu planuju novelirovanje bramborske selske kazni. Peš a čižašća litami sviše dobro novo nimsko-pilskem susedstvje, a bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo njento v našoch pojišćach. Při mikrofonje ja Stefani Krautzojc. Selska rada žela na novelirovanju bramborske selske kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakých boku, v selských instituciju a selských zagranitych, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vybnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija kši bramborskému kultusovému ministarstvoju přepoložiš sve žilu stav za prijedne juristické přespytovanje. Na zemlje kši štatovaš diskusiju v parlamentu a se zjavnosću. Činca prek peš a čižašća litami ste Nimska a Pilska podpisali dogrono za nimsko-pilske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasibliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pilskimi a serbami. Jano Litko Pustčej, 1962, založona šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zvisky přes granicu, kterýž až do žincajšnjego obstoje. Selske predajúce pilske žilaju žinca v šakorakých selskich pozíciách. Kak veni se mysle vo nimsko-pilskem a selsko-pilskem susedstve, bužo téma viče v selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to je 17. juni. Predk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junia spomínajú žinca v bramborskom krajnom sejme. Teke dolni lužice v 11 miestnach sú tekte šli na drogu. Hošebusu, Gubinje a Luchuje, so jo sovietske vejstvo proteste pebilo. Uske mytta

0: špatne zastaranje se byli jano pydlenski zavinje, kloni fara nauminku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
1: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda müsse přec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo bol kšute v jedne Kittlerove možine, su pičku přebili. Mejnan živašer při železnice v RAV bu jaco zavriti. Dva dnia pozdje jo bol zase u nas. Benje zbite.
0: Pe protestach su viele popajžili a teke sužili nasmierš. Aktualna stipendiatka za selske ceptaswobe okresu sprivjanusa müsse nadali na sveje penize cakaš. Južo pe leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru v ramiku togo stipendiuma. Zavina jo, až njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja nestoje penize k dispoziciji, kroni casnikarska pojedaka Konstance Kubova. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanu štipendiate kužde mjasec 500 euro ved okresa. Zato su se zavizali, pe studium je nanimeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos pred k mjaseca jo Luisa Frülichojc viju praksu v obsednych Birkuach vytvorila. Predne přichodne mame su se južo přizavili a predne přigitovanski kurs južo beže, kroni vena selskemu programoju. Luisa Frülichojc pochada z Bieleje Góry a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena przewyżujo dżinske a familje do a p porożeniu a pybitujo teke kulse kak gyle nosyż we plachse. Frülichojc jo kradu zwiezana ze selskimi wiesnymi tradicjami. We internesze pokażo se we selskie drastwie. Sama jo pylsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnuje a Vetošuje.
2: Jadro.
0: Verdu jo Geruco. To žinca išči tak nemarkujome s maksimálne 4 a 2 gradami. Zato přižo leše, bitše s pelniju mycu znak. Besem a 2 gradu gronita připuješ. A pek pužo ušej 3 gradu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pět přížo s naš čochu dešťa, ale drejnic ve okresu Dubja Blota. Tam ve čínsešnego plaši vanovajnský stopjen stvrdí. Gledaj šo se prít, kaž šo duce vegele.
2: RBB. Serský program. Tam sume je vjasela.

0: Ja, nic do kuloa, ale do slepego musíš o ten koniec týženia. To sme runo ústajivé v rozgronie s novým casnikom. Tam jo festival Dudako ten koniec týženia a tam se ulet na kuštepad upvašio. Co vás sobotu na tom festivalu vecaku jo, to ulicujo vám sobu organizátorka Stefanie Bierholdojc.
1: Sobotu startuje festivalne dżen w Pjatnačech na Ležonosči starej šule. W obdźeleni su skupiny z susotneju kraju Českeje a Polskeje. Jako zastupnistvo za Europu mame boharske dude. Vosebje hodži sme exot z Maroka mič. Nevedžesče, zo tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom vežewa, až samo v Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znajom. Hoje slyšišo, balkanske zuki v serskem programje.

0: Smir žiži byli. No, nic za žiži, ale za modostnych. Jo myslone nasz Možinski magazín a ten stoj více zase na programie. Teme ma Jakob Pridichkeit za vás.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho a witaj schon. Na nowe Bubak. Ja som váš moderátor Jakob Pridichkeit a man. Som mi ulejšie nieka kynacej vyspomnešu. Zavest, že nie som jadnočky byl, keňž jo dostal šok v zajžených dňach a týženiach, gledajúce na vietorové. Při žaseš stopniach v júniu na živo. To definitívne nie jo stojalo na moje 2006 a 2006 bingo kart. No jo, nientoga južo viele lepiej ugleda a možo se při samým zase obšeškaš, až jo pšeliš šopo. Aby se pšauje na goru co cát leta přiketovali, pomagame vám sebie se frušnými přínoskami. Pasujúce klešu. Aby v dovolu v Ukraju doponie přesratne nebyli, se upošijo přece zase sebie nekotare zakladne znajobnosti. Miestne je rece přisvojš. Togodla, svišeme víče ako predne přinioskvet Karolín Kühne. Vena jo se přašava, togodla modeluže cuze rece uknu. Jeje úsledky víče. Nejpojšče njento jo kúšte sobu dostal. Kopajnca WM v Kanadže, Mexiku a USA jo startovala. Nemske mústvo jo mogalo svojo predne graše net krotko a svodko z 7 jadem dobyš. Při tom úsledku, že startujú vielicne dopomneša. Informácie v národnom mústve, vašich přešenikách a svetovom mejstvarstve poušetne dostaňošo víče v tým jo. Mimo toho svišeme zase Johanu Šernigojc. Vena se stará v trebne ochvočenie v víčejšnym ústčevaniu. Teke, gaž, koktejc a lešie nekak gromaže pasujú, mežo alkohol na svincu píš čachotne byš. Až lešie teke bžes alkohola super funkcionirujo, pokazujo Johanu z jeje Litchi Breeze mocktail receptom k uprobirovaniu. Jo, to šo víče. Petakem zašajtu šo váš